Phil Collins, serbskim rozvasu, pečo džincinačije, hudžba na najvyšším nivoech curast, verdžič, ale tyž my jako Serbia máme pěknu, krásnu serbsku hudžbu, ač došeščich napríklad zaspiva. Mario Hess. Hudž dane Peter, Henry Spitank nám zaspiva. No Janka Rätsena. No a doch, sme teda nám dále činč. Bilek našist, Anna-Maria Bretschnenarec, živinje nečaká.

Bubličky, serbským rozhlasu. Štúž je sobotu, hornio vúžiský televízijný magazín Vúľatko skomžiu, môže si v našej AAD mediatice magazín vúsovaní ešte raz vovladač tam mieske vúsovanie na makače. Kunc mehr, wot mir so schonski spione Kurs, wo wir uns gich Melodio, a jenoschische hat do jensnischeho, mojeche so sato Pschisewitsch pola, weil Burgi Vaujitz a Wusletki Konzerta, pschätzte er potom jenazitste je mehr, na Jolie serbskeo Ludoveho Ensembla. Apropos zromanie spiewacz, mojeche jensa zaso a to w Schwosnacz hodzin, v kurobych rumnoščach serbského ľudového ansambla. Čenca je džin kleba nemský, na šedný klip je nám siate, a ja seba príli kruč, bod mi je so budušine korniu, na žitných výkach také klebové výky, viacere pekanie, so na tým vobdžila, vobtač a kupič môže, če si tam nieže cice či šelakých družin kleba, džinca doponia o džesačích na kupuanským centru na žitných výkach budušine. Dženca večer, gmenská rada Slepom, tam še tež vútrobne vitalní a to tamnišim serbským kultúrnym centrume sedmich so posedženie započne. Júce sú trebine na rieže, gmenská rada so tež tam. Júce večer sedmich k tom tamnišim domie tovarstvo skáčuje. A ty žiúce maja riečnú hodinu za doroščených od staršískej iniciatívy Radvoriu od popodňa na poštyrioch do na popečích.

0: Nowe myslenie. Šest hodin cínače je podadame do Kroščic, do tamnišeho Kroščan kouča. Haj, škody vodidla přemieta šedny džin za serbsku pěstovaniu. Kroščan kouč reka to bôze vúčanič. Tola ruj vostanje pošim zdaču romadže, no, ladada kouč, dyž tež na hinajši miestne. Če odla dobia džiči svoju pěstovaniu opuščič a kak netko dále punže, potom rozpravia tu serbským rozvosu netko Katka Pöplec.
1: V Kouču Kroščicach zinčivo trania hač do pustného popudňa. Džiči po rumnosťach zalituja kajš v dere organizovanom Kouču. Tola tute znate zinčenie malých dživačáku bôze nakvilne vomilkne. Všako má so Kouč zanierovač. Škoda vodidla, kotraž zdáše so hižo januáru sporedžena, by väčša hač myslená. Zo drubi so netko sporedžeč, na to pokaza džiči, starší a kubvorky, všetne tež červené kiel ve vokyži pěstovanie. Pod ním je nedoskoncovaná rúa skoana. Zo čaka tu dživo, by je dávno jasné. Jenož nic kelko. Netko pak je jasné, tvárenie má so vopšerne sporedžeč. A za to dobia šice von, a to po aktuálnom pláne v júliu, kež praje předsedka Serbského šulského tovarstva Katarína Jorková.
2: Sme netko hakec z reč apríla dostali tú prvnú informáciu, že nie je žiadna druhá možnosť šušenia, hať sa doby tie špunované kompletne von. Když sa ja najprv ta mokrá škoda odstronima a vidí, kam byle to ja, pon môže nám tie firmy prajiť, kadovo bude to nekak trač.
1: Lica pak so na každý pát viac do Kroščan Kouča nenaruča. Za Katarínu Jokovú je situácia tiež v osobinsce počežovaca, ako předsedka nošere pěstovanie a s dobom gmenská radičelka.
2: To je vysa za našich, jen šok, also když doby jen dom, když sa akéž před 10 letami voterujú, kompletne popravom odšpunované sem Bonovič, also to je poprvé prvná katastrofa.
1: Tola Ruj Kroščan Kouča v ostane romadže. 80 dječí, mies nimi tiež najmenšie z Žvobíka, kajž tiež 15 kubvorku poda so po aktuálnym plánovaniu do Ralbic a rozdžili so na starú a novú pěstovaniu. Za to pak treba je ešte dovolnosť krajného modžinského hamta. Nadžija so, zo tun pravie bôze přizvolí. Hevak treba je alternatívu. Za vostanu dječi šitko romadže pieza v jednicu pěstovanie Kerstin Šoučinu rozsudne dybk.
3: To je pozitívne, vidíme. To naše nastajenie, ja si to musím tvojiť vážne, kak situáciu obsvetlíš, hač s jenom negatívnym výdom, alebo pozitívnym, musíme jara konstruktívne popuču, a to nám tie jara dere činí.
1: Za svoj by pak to voznamenia, buď do pěstovanie bude dlhší. Mies Kroščan Kočom a Ralbičanské pěstovaniu leže niečo v osom menšinu jizby.
4: Hej, ja opravím, když je treba, jo treba. Štom nám to šíne sa, šeci jedno škus zluchka skorigovať, když na koncu bude po nemu hevak celé resnť. A to nieke celé jedno rodak, jo, vyzor vujko užadano, ja ešte nieke novým keď to pon nošuske leto šo šafnť.
5: Ja to môžu šon zrozumieť, no, tato, hej, ty niečo za to nemža tak krajne, ale to je šon jedno užadano, za nás nieke tak vujko vujko počieš, to Ralbič extra.
6: Modo by mo šoku z kínek plánovať, jen si vysa vôčinníka to dále punže, tež v vôľkém smere poprom, když jen všemoslí, što bude, když bude to starší prajčmo naše deči níže druhé šízovimo, dokáž nám to je obše dôtraje, što bude so pan dále so skrošticami ujíč, a nic než z pistovanu, ale tež pom požiš z šulu.
1: Dotal so v Kroščan Kouču šice nádžije zoruj, vostanie kajkýš je. A so po předčahu tyž zase rúne tak silne navročí.
0: Hej, ale miesto roja malých džičí začenie od júlia roj dživačerio. To Kroščan Kouča voni reparuja škodu, kotraž je vody a puknenie rovedla nastavam. Katka Pöplec je vo aktuálnym stave informovala.

0: ale v mojem nosu ešte nič.
1: Kita, dádo by mene kotola nekajký sriedk přečivo mrovjam obstarač. Menju, te mrovje tvojim nosu?
2: Abo čakaj, Kito, ja či zviechlavu nos v uriedu.
3: Jimmy, preč! Ah, to nie treba. Poch je preč a mrovje tež!

Kak dale, že dobre prašenie, to vám niekotri pokyvil, nitko za vás přijotované. Štúž je sobotu v serbské horňo serbský magazín Vulatko skomdžiu. Môže se je ARD mediatec rade vobladač, tam mieske televízine vúsevanie namakače. Kunst mehr, wird mir so Junski spielen Kurs, Sowjanski ich Melodio, a jeno schieste hat Jodjensnische, morge Cesar Sato Pschisewitsch, Bola Walburgi Waujitz, Walburga Dipkwalde at gmail.com, Wuslitki Konzerta, Pschetzer potom Schitkim Seimzam, jena zitzte je mehr, Rumnostach, Serbskeho, Ludoveho Ansambla. Zromane spivanie je dženca zaso možne, šice sú vútromne na to přeprošení, dženca večer 6 do korovie rumnošče SLA. Náš šidný klip je nám sjaty, dženca je džen kliba, nímsky a sva prýný raz, vodmia sva v nakupnice budyšine na žitných vikách, tak menované klibové viki, viacore pekarnie, sa na tým vobdžila, vobtač a kupič, môžeče si tam niečo cice či šelakých družín kliba. Dženca dopodňa, vod džesačich nakupovanským centoru na žitných vikách tu ve mieste. Dwie gmienskie rady mam po skitku, pryna dżęca wieczor 7, a to w Slepom, tamniejszym serbskim kulturnym centrum, a ta druga w Trebinie, jutze, ale też wieczor 7, to runia tamniejszym domie towarstwo. A serbski kuchni za svojby na dvorniščku inkluzie Radvorju je hišče miestna za tých, kýž sedia rady štvortk. Vod štyrioch več do večer 6 zromadne varič, môžete tiež špaslič a pec a varič a svodne ideje ze zelemi vúspetať štomu prefrosu Rafaela Vičazova ze Zari, a tam môžete sa tiež přizevič, tak kajš ceče a môžete potom tam varič čtvrtk večer vod štyrioch do 6. Sedam inčinov, do sedemich je. Yeah.

0: Sidam Hojin, Vossom Natsche, Jenu, Apredes, Mivam Rosprabeli, Gag, Mojitschen, Am Zille, Jednore, Wasche, Termine, Swatch, Abo, Cinchitotz, Jednore, Kai, Skupina, Hank, Janka, Hanka, Vosioche, Wasche, Termine, Sozialnoch, Sitschach, Bettina.
1: Hi, Zille, Braue, Tschere, es hat das Dauer, Serbskabend, Janka, Hanka, Menuze, Jena, Insta, Vosioche, Litusche, Termine, Dje, Moje, Mö, Jes, Wischitsch, Skupina, Wustupi, Hijo, Petsch, Advatze, Tee, Mee, Krabato, Mönje, Czon, Gumzu, to je za citadžine potekim ižonimo, nedom potem 9.20. meje potom na budiskim naleču, kunc junija na festivalu, vite festivalu Miočicach, mesec božišo potom kunc augusta budiskim sundowneru, spočatk septembra v ostanju budišine a v ustupe a budiskim kamennem dome, a dalši veršk potom cele na konc leta 28. decembra Kruščicach na Benz a Fans.
0: No vidíš, po takým tomili si na kúžepad s tústým červeným fázorakom protič se náš moráč vizo uledače všetky termíny ešte raz na Instagrame. A Bettina, ja so veselú, zaboni potom tiež túto nové spíbe, túto nové albuma, alebo ja potom live tak pravne všetra, ja to sa jara veselú. Ja
1: som tiež fan, to sa netko ježo na konc leta veselú. Ja viem, že ja som 28. decembra.
0: Ja tiež. Sedem hodín 20 je, to drenie skupina Janka Hanka, ale Christoph Cisch, du serbským rozvasu.

0: Hi, hi, na, Boas Michel.
1: Serbski Rozvoz. Povestje. V studiu Bettina Wenderotova.
2: Dobre ranje. Žne Romaka honi v Užice so leca přirunanju s drugimi regionami Nimske skere pomalu startovali. Jako přičinu menuja viacori ratario regiona kvodne naletne noce. Mestom pak žneja kežorsku zeleninu dobri kvaliče. Kajž zdjeli napríklad na voda Kočinjensko ratarskeho družstva MKH Tobias Kokot, su še Romaku rynčki kišta maja přenajane. Při stupacích a stajnejších temperaturach liča netko z přibirat s množstvom Romaka. K starti sezóny leža pvači znojišče na poměrně vysokým nivou mez 12 a 18 eurami na kilogram. Na druhách oni v Užice tu kvílu tuž do tvária. Šoférojo maja tuž s mnohými zaračeniemi a objezdkami líčič. Janek Vúčer informuje.
3: Od čerašeho je B6 v Bukecach zaurena. Ač do konca novembra ponovia tam mer s druhým na niečo 800 metrach jezdňu a kudniky každýž naves zdeli krajne zariad za druhotvo a vopkat. V Radvorju je dr. Marie Grulmusová ač do oktobra zaurena. Pšičina v obširne ponovenie druhý. A tiež ve Kulove v objezdku miesta hač do Cinatie meje ponovia. Do smiera na Voslink je S5 90 od odbočky do Kulovca hač k odbočce na Kamensku v tom času zaurena.
2: A na B106 postach cíčam je z Brizinku a Čejšovom cíčit varský votrysk hač do 3. júlia zakončič, přizamkne pak sonidom štvorty, tak ríka z krajnoradného zariada Budešinie. Vúžiska jezorina hotuje sa na novú kupanskú sezonu. Tutých dňach kupanské pšibrioji v obširne riedža, zdeli zamerový zviazk Vúžiska jezorina. Při Bervodským jezoru sú započeli ďalšie pšibrioji maja šiovač, prvý raz zasadža při tým mašinu za riedžené pšibrioha. Niže sú sú miestom kemperojo namiestne, nekotre jednotlivé miestna tam hýšče maja. Vúnu kupanskú sezonu chcieďa niže sú piatnatie mie zahajíč. Kulové a Pojšové potom kunc mie tak zdžila kupaniša na svojich internetových stronách. Ve Vútach zahaja dženca se symbolickým prvným zárovom modernizovanie vodovoda za pitnú vodu. Kajž žili zviazk za pitnú vodu v Užijský revír, je to jeden z centrálnych projektov za príchodné zastaranie regiona s pitnú vodu. Trasu na dlhoštine je 4 km ponovia. Ona zviazuje potom rove vokovo zveho komorua s dalším systémom pola Kinspoka, Niečichova a Vojerec. Zviazku pitnej vody v Užijský revír sú so viacore komuny zjednočili, zobychu zastaranie z vodu tiež po koncu udobyvania vúľa zavieščili. Za to chcieťa nemali pústa jednotlivých napravov se spichovanskými sredkami struktúrne zmeny zvopravdžič, miest druhým zastaranie z pitnej vody. A to bych u naše povieščie, kýž namakáče tiež na internetných stronách a dámotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Tu budeš in je so pomalo slunco z močelu dreje dženca. Juno tak a juno znak. Močele slunco, mišenca z blakami nekotri kapki dešča a to šo při maksimálne 23 stopniach.
0: Na drohách tak a nic znak. Všetko dere beží vyskače, že nesú vaše informácie. Ešte nesú došli, ráde nám to zdieče, jeli popúču nešto vúľadače. Dobrú jezbu přijemoj, Bettina Jakub.
1: Serbský rozvoz.
0: 4 po napôsmich.

0: A što nam zastanice z naše končine z Džilili su. To je Bettina.
1: Policija z Džilili.
2: Nedželu večer je so ve vazu oldtimer palju pšičina za vohin je povšim zdaču tehnický defekt byl. V obornicu vohin z Hašachu vodžaka klasikaria môžeš s časom z auta vulješť a nie so zraniva vecna škoda na tým miestne nie ište znata. Nedželu večer je ve Vojerecach so nezbožo stalo 6,5-letná vodžaka BMW a je povšim zdaču pri přepričeniu kšižovanišča previdžava zo ma 1,80-letný vodžo Forta předjezbu. Šoférka a šofér so nezraní, štaj škoda, nedže 500 €. Včera ráno je 5-letná šoférka VW a Čichoňce pri odbočeniu mopedistku previdžava a dojenže k zrážce 40-letná vodžaka Vespy so pri tým lohce zraní. Vukovanská služba doveze ju do korune, na vobie maj jezdži dvomaj nasta škoda nedže 10 €. Nedželu popodňu je so vej viace svojbnom dome Borku palivo, pšičina vohenja nie znata, v obydlere domu mužachu pomenja same zhašeč, škoda nedže 200 €, policia pak pat dale přepytuje a hišče nešto z kategorie tiež dole dala. Kuzbach pola budustec su nedželu večo policiu volali, dokež by muž na svojej ležovnosti strašavku cilao, šrekšus pistole. Jako policija tam dojedže, bi 68-letne rune so svojim traktorom votio, zastojnice jeho potom spišne namakahu, a na traktore tež brojn. Policistča zvestčiču zobi mužke trouboko do blešky ladav, test vune se vjacač 2 promili alkohola kre, na to přepytovaše policija tež dom 68-letneho, tam namaka vjacore brojnje, a municiju za češpak muž dovolnosť nemeješe. Kriminálna služba pat netko dále přepytuje.

0: skončně na lečo.
1: Misa, jara, blubi, tuky se můžeme celé tu rajkeč a šumpač.
0: Dobré ranně, Vůžica.

morgi jötr živu. Jaden z najväčších pak jo cvejek. To ze zaživanim tike pezna strnaščoljetna bagolic Anka tak pilicom do domu gronje, ako je starša soča Marjana porožio mauke žučko. Kudnju dvojc přižo stara gomli čota, vona jo juž čošku pečta poata a chamerna. Jaden a vesem žase šliet su i tike kšicu čochu zekšivili. Veto pak spuščobnje a svernje vetvardujo mame a goljetka ako babka. S tym ale nic dość, wena gwaži jo nivestam hupace, napiaco a vari kusvajžbam a kelaciam. Niekak žaseš dňu vona nientchejži bagolicom, tak dvojko až jo ten pup kvedžete. Nientejašo moda mama Marjana sama je goljetko vetvardujaš, ale tej biešo čach, vena se bojašo také malú čučke stvorenko pšimaš, jeje rúce biechu na úcone obchádaš s kopavku a kopilcom, grábiami abo vidvami. Moda Anka pak pristupí, uzeblieka to mauke a jo rydne ukúpajo. Potom jo zase zabalijo do cistých pieluchu a jo povože do pestolie. A to vena gotujo s takým nučikónem vjaseliným, ze zagronitosťu a napšodosťu, kajž by to bolo jeje gelie. Jadnogo dňa, ako zase raz přiže babka ku pilic ogledaš, vena to viži. Starej gomoline njoco se guba zaceniš. Sternaščoljetna Maruška obchada s tým maukim tak šikovanie a přistojne, inak by to davno juž nauknula. A tož biešo obtvažené. Pilic Anka musí uknúť na babku.

0: Młoda manželská Anna Grabina jo musela ještě šaké doživíš. Pětraš a zmejstruvaš. Sama Jovena porožíva pěš kolešu, stry syna a jednu žuku. Penjodejo je cvejek do vojny a svojžba musáše byš vile let mimo nana. Anna ale jo jezdživa s kelasom pejsach a to do Žilova, Dešna, Depska, Škedova, na Majberg, na Gory, do Prijavlza, Strijažova, Brjazina a Smogrojova. Pesči penteke ještě dověrbna, Rubina, Myšina, Kšišova, Popojc a Bobova. A gašněnce předstajíš, až jo ona kudňu dvojc tým ženským a golietkám ogledala raz do poudňa, tam jo kupala a mamu umyla, a potom ještě raz k jaceru, žož jo jich zastarala za noc, pen někak mžoš, abo teke njamžoš, sebe předstajíš, velje 1000 kilometri jo vena dejala pševinuš, šo jadno, lec ve smaljecem svincu, lejucem dešču, ščipatem rozu, abo usokim snegu.
1: Najšlimnega je bo zime, gaš, pekelaso nisem mogao ješ, mogera som na rame to kelaso, a som gnava kus, a pen som jo vestajiva pši susedani stojece, a som gnava kradu, a to je bo najšreni. Šťažki niso byli ušupuane, beti gelka hašuži, že jo, beti ja ne siku tej drugi švo. Janu noc som bola olivana do Škedova a som se mysliva až na Majberg do Dejaš. Tam som cakala. A přijdu do Škedova a tam nie ešte nic bylo a nevano dvejko jo přišel ten majberský. Pen som s tým kelasom, což som megla na Majberg a gaž som na Majberku chylu bylo a ga přijel zas ten Škedojský, až to gelie už tam a zas som musela naslied do Škedova a pen na Majberg zase a sama som sliene týdžine byla, ak som cakala do kylnu štikne co malkiek. A som grone a nebdoli cvite přijel ga pen som sama pestoli.
0: Jošo, tam vyšče tak velie malým geletkám pomagali na svět, što ga toho týke mňa zaraz mili dvojnika.
1: Jo, po raz, viele raz sebe dve, a raz byli sogar tři.
0: Ach.
1: Jo, dešne. A to jo nebylo k 6 měsíců. A ta ženská je ještě babši duchtera, a ona gruně, až to je všechno tak viele, ona doch je taká tusta. A ten duchter jo je gruně až, to nio, to nio. A přijde tak daleko, kad jano, a no, to se mi zdalo nekaké výjimavké. A tlieze noh ještě jano. A já přijme ji nabruji, kad no, já grojím tam ještě něco nutí. Jo. Mají, a nevarnuje dvěko, kad či jsme jich měli. A na gromadu jsme měli 6 pund.
0: A vetech, žiši, jak víš, čo na svět spěrali, toga jsou nien džinca už velike lůže a...
1: Jo, zas džiši přinásva už, velim zas džiši přinásva.
0: Čošku Gjarda vona ulicujo, kak jo tenca sve barlínsky klinice, žož jo bua uúcona babka a jo dostala od profesora to obvěstčenie, kak ven jo s velikýma vrcima na ňu gledal, přeto jo přišva v pyšnej serskej drastče. Ako uknice su musali ješ tam všetc v modro-bivej sočuvej drastče. A Gjarda teke jo, až to priedne golje, kotareš jo ona ako moda, či advažašča letna babka přinásva, jo bol gold Siegfried Budarik. Žinca jo von muzikar v Rostoku. Velie žišam jo ona docela na svet pomagala, to ne dajo se žinca viec dokradne zvišćiš. Po 5 a 20 letnem želje jih bešo 1500. Ale 40 let jo ona živava. Frelich, te sledne leta nejo viecej sama žiši přinjasva. Cas jo šel do predka a mode mame su viec a vieci žiši porožili ve klinikach, žož jo bu pšecej duchter a su mogali mimo starošću, vostruvosć a votvardovanje přebivašte predne dny. Veto ale neogorjanska babka Anna Grabiova sejževa doma. Vena jo velje let živava mišće v obradovarni za mašerju, kotarež dejemiš gelje.

0: Keins druge je svetoveje vojne jo tema naše muziki ten tøžin. Jaden a velcem žaset let po, jo, po koncu teje druge svetoveje vojne a vegledanju na aktualne konflikte na svieše. Český pesnia Jaroslav Hudka jo išti vesobinski doživio zimnu vojnu, jo go spio vo mirje obspivujo ten zasnu tužicu a ubejanje před bronjením Európy. A ten refreng, ten gronim ja sa drugim, ja gronim mir, kakéž dogrodne slovo, ktoré špie da jasne a uraznie, gluka, domonia, mir a lubosť, lúžaju napšešivo a pokazáš cest. Co živíš mimo zromote, licho a mimo čacha pierdaš, nebyš zgloba drugie vele, byš živy vedomuní.
1: Dobrý přítel, čestný člověk,

svět, mluvím z nejčistšího srdce. Ano, říkám, taky mám strach, bojím se, kam to svět běží. Život zvolna ztrácí smysl, nač pomyslím, vše mě tíží. Evropa.

Gronjone běšo, jo, přikazane od staré gomolinie. Ale to statka stajane hyši dawno nic. Rono starejší běšte teke přezjadne, šak je tomu nejpěry zadora. To běcho ako priedne te peněze. Vodžo dejašo burský šlodaj pila, kynč obzime šejašo tem ženským kešuli a jaki, a liši živašo rolnikarstvo, vúšej 1000 mark braš. Drugemu pak běšo anka hyščipše moda. Za to pouvanje su musali žuča bež 1 a 2 let, abo to teke běšo možno, kaž su byli moče, su dejali sami juž miž gole. To jo bova dobra rada droga. A tak s uchežovaným šulje se uda moda anka dobalina na službu. Bogatstvo nie o sebe mogava u teke nazgromažiš, ale pla fajn luži nauknuš po miščanskim variš, poukaš a blatovaš, žiši vetvardovaš, špirješeš, nakupuješ, a tej kneni byš pšec a šuži kruce a napomec. Vynaga jo teke dejava, ako vejsanske burske žučo nauknuš to fajn cininje a nímske pejedanje. A ve tom velikim barlinju byš o teke ta klinika za vuvucenje babku, a tak anka služi tým vesebným ľužiam s cevejou burskejou pilnosťou a spúšťobnosťou leto za letom. Na koncu pak bešo tak daleko. Vona žo zdepotatejú učobu do veľkej kliniky za ženských a co sa dáš zapísaš ako babka. Božko ale jo přišvapše pozdže. Kurs jo sa ju zachopil a vona musa šo hešči leto obcakaš. Obtužona ježo domoj. Co den jen zachopíš? No, starejšie vyžeš tej radu. Anka žo, ono biešo na zemie, žen a kženk ľužam na kulky kopanie. Vetr zaslúženoch penie skupí na nedia proseši, teve na ukiami a pšedajo. Tak nient mar jednu čochu tých trebných penie zaslúženoch a se za potera let hešči raz udajo na to vodkúbvanie do Barlinia. Ten raz miašo gluku. Za modu bursku Marušu z gor chopi se uknenia a vúvucenia ako babka, to povúvanie, což je to nejvúše, nejriednejšie a nejviecej požedané.

0: Młoda manżelska Anna Grabina ją musiała jeszcze szakie dożywić. Pietraż a zmejstrować. Sama Jovena porożiła 5 kolieszu, 4 syna a jedną żółku. Pieniądze je cwejek do wojny, a swojżba musiała być wiele lat mimo nana. Anna ale jo jeździła z kelasom pejsach, a to do Żylowa, Deszna, Depska, Szkedowa, na Majberg, na Góry, do Prijavoza, Strijażowa, Briazena a Smogrojowa. Pestži penteke ještě do Vierbna, Rubina, Myšena, Kšišova, Popojc a Bobova. A gašněnce předstajíš, až jo ona ku dňu dvojc tým ženským a goletkám ogledala raz do poudňa, tam jo kupala a mamu umyla, a potom ještě raz k jaceru, žož jo jí zastarala za noc, pen měkak mžoš, abo teke njamžoš, sebe předstajíš, Wielie tausend kilometry Jovena dejała przewinuć, co jadno liec we smalecym swincu, lejucym deszczu, szczipatym rozu albo usokim sniegu.
1: Najszlimniga jebo zimy, gaż peke lasu nizem magał jeść. Mogę razom na ramie to kelaso, a som gnała kus, a pęcom jo westajiła przy susedani stojecy, a som gnała kradu, a to je bo najšrejni. Stjažki niso bili ušupuane, beti gelka hašuži, že beti ja ne siku te drugi švo. Janu noc som bila oluvana, doške duva, a som se mislila, až na Majberg dudejaš. Tam som cakala. A přijdu doške duva, a tam ni ješi nic bilo, a nivano dvijko je přišel ten majberski. Pen som s tem kelasom, což som megla na Majberg, a gar som na Majberku chylu bylo a ga přijel zas ten Škedojský a što gelie už tam a zas som musela naslied do Škedova a pen na Majberk zasej a sama som sliene tyčine byla a som cakala až do kylnu štikne co malkek a som grone a nebdoli cvite přijel ga pen som sama pestoli.
0: Jošuta, vyšče, tak velie malom geletkam pomagali nasvět, što ga toho tyke mňa zaraz mili dvojnika?
1: Jo, po raz, viele raz sebe dve, a raz byli sogar tři.
0: Ach.
1: Jo, dešne. A to jo nebylo k 6 měsíců. A ta ženská jo ještě byla při duchtera, a ona gruně, až to je všechno tak viele, ona doch je taká tusta. A ten duchter jo gruně až to nio, to nio. A přijde tak daleko, kad jano, a no, to se mi zdalo nekaké výjimavké. A tleze noh ještě jano. A já přijme ji nabruji, kad no, já grojím tam ještě něco nutí. Jo. Mají, a nevarnuje dvěko, kad či jsme jich měli. A na gromadu jsme měli 6 punt.
0: A ve těch žiši, jak víš, čo na svět spěrali, toga jsou nějen džínca už velké lůže a...
1: No, zas džíši přinásva už, velím zas džíši přinásva.
0: Čošku Gerda vona ulicujo, kak jo tenca sve barlínské klinice, žož jo bula uúcona babka a jo dostala od profesora to obvěstčenie, kak ven jo s velikýma vrtcima na ňu gledal, přeto jo přišla v pyšnej serskej drastče. Ako uknice su musali ješ tam všetc v modro-bivej sočuvej drastče. A Gerda teke jo, až to priedne golje, kotarž jo ona ako moda, či a dvažašča letna babka přinásva, jo bol gold Siegfried Budarik. Žinca jo von muzikar v Rostoku. Velie žišam jo ona docela na svet pomagala, to ne dajo se žinca viec dokradne zvišćiš. Po peš a dvažašča letnem želje jih bešo pout